zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malých lží.

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malých lží.

bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to.